osamocen a ve svým klidu. Ono poprvé stejně znovu nebude. Chtěl bych se proměnit